0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Plus Radio. Drlak dumetak, drlak dumetak, drlak dumetak, sak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak